0: Počúvate Rádio Košice, je krátko pred 19. Teda tak ako vždy, nás už po celej čakajú ďalšie správy. Spolu s našou Baškou sa vyberieme napríklad na Liptov, kde sa chystá rekonštrukcia plavárne v Liptovskom Mikuláši. Povenujeme sa aj toľko omielanej transakčnej dani a v športe nás čaká tenis. Zatiaľ len toľko, viac už po spojení Poetika a Katka Krechtová. Prajeme príjemné počúvanie.
1: Věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí. A věřím, že co se má stát, to se nezmění. Občas je můj život dar, občas prokletí, ale pořád jsem to já, který na své židli sedí. Někdy má ten život spát a někdy stojí. Někdy se odmítám bát, jinde se bojím. Možná se nejhorší zdá jenom po nocích a světlo je naděje v tmách, aspoň v mých očích. Hledám jako lovec feral smysl toho příběhu a možná, že to pochopím po závěrečném doběhu.

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám psát, nestačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapaný botník. Někdy chci být jenom sám a někdy se všemi. Někdy mám chuť jenom spát, jindy spát nejde mi. Možná bych měl všechno brát, že se moc nezmění, ať udělám.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
0: 90,8.
2: Keď si oči vyzdobíš linkou modrou a nahodíš úsmev Marilyn Monroe s tým, že som James Dean, tak to mi posielaš po čete. Tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.